Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: novinky na Fresh Radio.
1: Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: dinosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
7: Ty hádžeš pohľad se šaty, od

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.
6: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Sky

0: Tech Talk. Dobré ráno všem, startuje pořad Tech Talk na Fresh Radio a i tentokrát po 9. hodině budeme řešit techniku. Za moment třeba o tom, jak přenastavit Caps Lock nebo o novince ze světa mobilů.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Caps Lock je klávesa, kterou většina z nás používá hlavně omylem. No a vsadím se, že neexistuje člověk, co používá počítač samozřejmě, jako jo, a kterému by se to nestalo, protože v podstatě píšete něco, omylem šprtnete tam, kde se nemá a hned po někom v chatu takzvaně křičíte. No tak toto už jsem se taky dozvěděl sám na sobě, jste s Fresh Radiem a všem přeji dobrý den. Takhle skoro zbytečná klávesa se dá proměnit v docela užitečnou zkratku. Dá se nastavit třeba tak, aby v kombinaci s jiným písmenem rychle otevřela prohlížeč, poznámky, složku se staženými soubory nebo taky dokonce oblíbenou aplikaci. Možná jásáte, že konečně se vám to nebude dít, no tak je to jednoduché, jak to přenastavit. Určitě vám s tím pomůže třeba chytrá inteligence, která vám navrhne právě to řešení, jaký program si stáhnout do vašeho počítače, jak to nastavit, kde co zadat. No a věřím, že právě tahle ta metoda hodně lidem za prvé pomůže, nedostanete se do nepříjemných situací a taky ten počítač možná využijete o dost líp, než jste mohli čekat a než vůbec řešit právě ty vyhozené caps locky. Tech Talk.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
5: Kontaktujte pulari.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Tech Talk.
1: Většina z dnešních mobilů je dost podobná. Velký displej, zalepená baterie, jeden stálý operační systém a člověk se nějakým způsobem automaticky zařadí do světa, že buď a nebo. Říká se prostě, že ten telefon je prostě ten nejlepší a to všichni znáte, že jo, víme, na které lidi narážíme. No a Freshace, jeden německý výrobce mobilů, už toho měl dost. No a v podstatě všechny mýty chce dát stranou. Vytvořil telefon pro lidi, kteří chtějí více kontrol a taky méně nezávislosti a v podstatě chcou dávat do sebe dva operační systémy. A to jenom proto, aby se lidi nehádali. Navíc taky přidá třeba jo, zvýšenou odolnost, vzhled, který jde měnit pomocí takzvaných barevných kartiček pod průhlednými zády a navíc můžete si taky sami vyměnit baterku. To zní jak sen, co?
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Cechtoch.
1: Štvou vás sirény, které stále zní, bolí vás z nich hlava, no tak možná buďte rádi za to, co máme, protože v Číně vymysleli něco unikátního, povíme si, buďte s námi, jsme Fresh Radio.
0: Cechtoch.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Tech Talk. Jste na Freshy, dobrý den, no a sirény známe hlavně z první středy v měsíci. Na chvíli se samozřejmě rozezní města, někdo si zkontroluje čas, řekne si, aha, už je tady zase další měsíc, už vyhlížíme červenec. No a turisté občas trochu nechápou, co se děje, ale když jsou vlastně všichni v pohodě, tak oni budou samozřejmě taky v pohodě. No a v Číně existuje siréna, vedle které by ty naše působily spíše jako kapesní budíčky. No a říká se jí Lion King. Už podle názvu působí celkem velce a dravě. No a proč ji vůbec zmiňuji, protože zajímavostí je to, že oni už vymysleli takovou sirénu, konkrétně zařízení na kolečkách, které připomíná gigantickou trumpetu. No a co je šílené na ní, tak hraje tak hlasitě, že má být slyšet až na vzdálenost několika kilometrů a dokáže pokrýt oblast, což mě překvapilo, více jak 200 kilometrů čtverečních. Takže taková Ostrava, no a možná taky některé přidružené města kolem. Za mě, jo, upřímně, nepředstavitelné a asi bych nechtěl stát nebo bydlet u takové sirény.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

I v 10. hodině budeme řešit TikTok. Dobrý den, a pokud jste frešáci nadšení stavitelé těch malých kostiček, no tak poslouchejte a buďte určitě s námi, protože se dozvíte, co kamarádi z Kladenska vymysleli. TikTok s Honzou Foltýnem.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Lego už dávno není jenom hračka, kterou člověk vysype na koberec a pak když na ní v noci šlápne bosou nohou a no, nebudu radši říkat, co se může stát. No tak v Česku jsme z těchto kostiček udělali velkolepé frešáci, opravdu skvělé auto životní velikosti, které opravdu jezdí. No a můžou za to technici z kladenské továrny a vymodelovali sporták v měřítku doslova jedna ku jedné, použili přes 327 tisíc dílků, no a stavba zabrala tisíce člověkohodin práce. A jaký je výsledek? Auto se v britském Goodwoodu rozjelo na 111 km za hodinu. No a tím samozřejmě vznikl nový rychlostní rekord pro auta z Lega, takže až budete, dámy, jo, nadávat na ty své chlapy, že co zase dělají v té garáži s tím zatraceným Legem, no tak myslím si, že třeba staví auto, budou z nich milionáři, a mám pro vás možná, dáme takový tip, zaúkolujte, aby postavila autíčko vám, vy budete potom krásná princezna, šťastná, v luxusním voze, no, co myslíte, to by bylo fajn, že? Tak je v tom podporujte. Tech Talk.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Venom a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk.
1: Uvažujete o elektrokolu, nyní existuje už takové, které vypadá jako klasické kolo. No a na Freshi se samozřejmě dozvíte už za moment další info. Buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

Elektrokola pořád trochu rozdělují společnost. Já to třeba slýchávám doma pokaždé, že proč ten má elektrokolo, to se mu šlape do toho kopce, jo, dívej se na to elektrokolo, furt si něco musí dokazovat a tak dále. Možná to znáte, frešáci. No a teďka skvělá zpráva pro všechny rýpaly. Jedna ze známých firem teďka přichází s motorem, který podobné řeči může v podstatě dosti zkomplikovat a vy doma budete mít klid, protože nová baterka v tom elektrokole váží pouze 2,3 kg a je schovaná přímo do zadního náboje, to znamená kolo na první pohled vůbec nemusí poznat, že jde o elektrokolo, všechno je to schované v tom rámu. No a ano, není OK v podstatě to, že to není úplně kolo na horské túry, taky to není na dlouhodobé túry, ale na ježdění kolem komína, jak se říká, tak myslím si, že je to celkem ideální. Takže pokud chcete, máte tuto možnost, nikdo s vám už smart konečně nebude, pokud máte nějaké výčitky z toho. No a cena prý v Česku bude kolem 35 tisíc, což zase není úplně tolik. Vezmeme si to, že je to takové skoro normální kolo. Tech Talk s Honzou Foltýrem.

Třeba jsme se dneska na Tech Talku na Fresh Radio dozvěděli, klávesu Caps Lock si můžete lehce přeprogramovat a můžete si taky na ní navolit něco důležitějšího než právě zvětšování písmen. Elektrokola budou v podstatě neviditelná a baterka bude schovaná v rámu. Taky jsme se podívali na Lego, protože lidi z Klatovska a taky z Kladna postavili auto, které jezdí roli rychlosti až 111 km v hodině. A taky jsme se podívali na super telefon, protože ten má dva operační systémy, dají se měnit kryty, baterky a prostě všechno, co dneska nejde. Takže takový trošku telefon snů. Tech Talk.

0: Tak jo, TechTok je za námi a budu se opět těšit zítra mezi 9 až 11 odpolední na Fresh Radio. Mějte se krásně, loučím se, ahoj.
1: TechTok s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět. Fresh Radio.

0: Ano.
1: Je to pecka.
0: Ale já věřím, že i ta sobota je tak nabušená, že jako...
2: Pardon,
0: kdyby ten Kelvin jako třeba tu středu nebyl a byl tam někdo menší, tak vlastně to dává úplně všechno smysl.
2: Já jsem vlastně chtěl spíš jako říct, že je úplně jedno, jestli středa nebo sobota, ono ty dny jsou všechny nabušené. Best of Fresh.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: TechTalk. TechTalk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
10: TechTalk. Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Petra Mouskovského.
1: V roce 2009 Black Eyed Peas vydávají single I Got a Feeling, který produkuje David Guetta. Jedná se o hymnu pozitivní nálady a party vibe. Stává se nejprodávanějším digitálním singlem první dekády nového milénia. Ať už jde o festival, svatbu, klub, narosky, je tenhle track prostě všude.
0: Milénium Lumen.

0: Best of Fresh.
1: Já, že to hraje na Fresh Radio, to by nám možná mohl říct přímo George. Koho tady máme za víci?
2: Toto je Subfocus společně s Katy B.
1: Jasně.
2: Skvělý single, Push the Tempo. Myslím si, že by to mohlo být i slogan festivalu, jako vidně.
1: Proč ne?
3: Zdravím Štěpona. Chtěl bych se zeptat na jednu věc, avizujete, že je téměř prodaný festival, tak by mě zajímalo, jaká je letos očekávaná návštěvnost, případně jaká je kapacita areálu, kdyby se opravdu vyprodalo, kolik nás tam teda dohromady bude. Mm-hmm. Děkuju, zatím, čau.
1: Kolik se nás tam leze, jo?
2: Tohle je velice zajímavá otázka, děkuji a děkuji vlastně, že ten, kdo se dotazuje, mě vlastně zná.
1: On ví, že jsi tady náš středečňák, Fatal Terror.
2: Je těžké to jakoby odhadnout teďka. Většinou to je něco kolem 40 tisíc, možná přes 40, protože je třeba si uvědomit, že na tom festivalu pracuje několik tisíc lidí.
4: Jasně.
2: A tu kapacitu musíme jakoby vlastně dodržovat i v tomto ohledu. To znamená, teď nevím, jestli těch pracujících bude 4 tisíce, 5 tisíc, těžko říct. Každým rokem se to zvedá, každým rokem se nějakým způsobem snažíme ten areál upravit tak, aby kapacitně jakoby se navýšil. Ještě někde možná máme nějaké možnosti, kam se posunout, ale samozřejmě je to taky otázka toho, jak se postaví stage, kde budou, jaké průchody. Mm-hmm. Na tu bezpečnost opravdu hodně dbáme a samozřejmě i počet vlastně záchranných složek IZS, kolik jich tam bude a podobně. Takže to, že byl festival v některé dny vyprodány, už se stalo historicky. Mm-hmm. Tuším, že to bylo vždycky něco kolem 40 tisíc lidí.
4: To je neskutečný.
2: A těch unikátních návštěvníků, tuším, že loni bylo přes 56 tisíc. To znamená, hodně lidí opravdu jezdí na všechny 4 dny.
4: Wow. Mm-hmm. Best of Fresh.
0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, Vítěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
7: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Kdy města Břidličná a tam musíš jet přes Bruntál. Jo?
2: Jenom
1: Bruntál, to samo o sobě, to je prostě šílené město, myslím tím v pozitivním jakože slova smyslu. A teď si představ, že přijíždíš do toho Bruntálu, semafory jsou tam, opravujou tam, teď tam vyjíždíš, čekáš tam nejdřív 10 minut, pak tam vyjíždíš a normálně všude bylo krásně a nad Bruntálem totálně černo. To bylo taková brána do Mordoru, taková šílená věc. Jo, tak nějak jsem jakože projel, všechno bylo v pohodě, no a odehrál jsem to v té Břidličné taky super. A teď jedeš zpátky, zase do toho Bruntálu a ještě se mi nestalo, abych z té Břidličné jel a nevzali mi policajti v noci. Jo. To je skoro 100% pravidlo a už jsem v zrcátku viděl za sebou policejní Blikačky. Auto a ještě neblikali. Jeli za mnou asi, já nevím, asi 600-700 metrů a v tu chvíli, jak se rozjeli ty blikačky s nápisem stop, tak proti nám jelo auto a jemu svítilo jenom jedno světlo. Tak to změla vidět ti policajti, jak to přes ručku otočili na opačnou stranu a fičeli za ním. A jeli za ním a já říkám, tak děcka, poprvé vyjíždím v noci z Bruntálu a nebere mě policie.
2: Těsně, ale přece.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův old school. Alešův old school.
5: Ty dva Pařížany nikdy nikdo neviděl, neboť vystupují v motohelmách. Přesto patří od roku 1994 k předním představitelům takzvaného French Houseíku. Ano, Daft Punk. Slyšeli jsme naposledy před pár lety v souvislosti s kooperací s kanadským Weekendem. My dnes zabrousíme do roku 2000 a dáme si One More Time.
4: Alešův old school.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh. Včera jsem se vypravil, Moni, do Vídně, do hlavního města Rakouska našich sousedů. A tedy musím konstatovat jeden jediný fakt, který mě lehce mrzí a lehce zaráží, a to je kvalita potravin. Mě to nedalo, já jsem si koupil sýr, nějaký kravský, výborný, byl něco jako gouda. Víš, proč jsem dneska přijel pozdě?
1: Netuším.
0: No, je to proto, protože jsem
1: si... si krávu.
0: Ne, ráno jsem si udělal výborný jako chleba. No. Kde jsem si dal právě ten sýr a Moni, já jsem se rozplynul. Nabízí se tady taková jako úvaha, že kdyby mě vzali do nějakého vídeňského rádia, no, tak se stěhuju.
1: OK, tak můžeš udělat rovnou vstupní pohovor, jestli zvládneš pozdravit...
0: Já na tydlech!
1: Jo, dobře. Takže kdy nastupuješ?
0: Guten Morgen, morning show mit Johan.
1: Mit Johan?
0: Mit Johan.
1: Aha.
0: Já?
1: Das ist super.
0: Ja.
1: Fajn. Ja.
0: Nastupuju okay. Od srpna.
1: Jo. No já se s nima zatelefonuju.
0: A můžeš se mnou, ale klidně.
1: Ne, já jsem spokojená v Ostravě.
0: Jo, okej. Okay.
1: Ani Praha mě nezlanařila. Best of Fresh.
2: Co se mu stalo? Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí. Jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
13: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič. Trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
14: Tech Talk.
15: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
14: Tech Talk.
16: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Mimino Stegosaura!
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Best of Fresh.
1: Ani to není fotbalem, přesně, protože japonský národní tým se po remíze s Nizozemskem stal virálním, ale ne tentokrát kvůli gólu, ale kvůli tomu, jakém stavu byla šatna, když ji opustili fotbalisté. Ano.
2: Jinými slovy, my víme a viděli jsme fotky přímo z tamní šatny, že japonští reprezentanti po sobě uklidili víc, než by se očekávalo.
1: No tak víc, než minimálně uklízíme my, protože hráči po sobě nechali naprosto pořádek. Oni měli ty ručníky po sobě složeny. I třeba.
2: V komínku.
1: Jo, takhle fotbalisté opustili svou šatnu.
2: To je nádhera. Tak pozor, je to důkaz slušné výchovy, respektu k ostatním a to se prostě cení. Myslíš, že si třeba i sami vyprali Japonci?
1: Oni?
2: No.
1: Určitě.
2: Na válše.
1: Taky. Možná jsou to ukáznění, že do té sprchy lezou přímo v tom dresu.
2: Sushi?
1: A perou za pochodu.
2: I mak?

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Basta.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
2: Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Millennium Lumíra Močkovského.
1: Italský projekt Room 5 spojil hlas Olivera Cheathama s moderní produkcí, když producent hledal inspiraci v soulových archivech na londýnském trhu. Nahrávka Make Love je rádiová bomba, ideální vlastně na kdykoliv. Skladba byla několik týdnů v čele britské hitparády, a to díky použitému soulu z 80. let.
0: Millennium Lumíra Močkovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh. Nejoriginálnější hlasovou. To znamená, že hranolky teď ve vašem podání si poslechneme.
1: Ahoj, hranolky to jsou pochoutky z brambor.
0: Pochoutky okay, z brambor.
2: Dobře, Romane.
0: OK, dobrý, tak jo, tak pojďme dále,
2: co
0: protože...
2: Co jsou to hranolky ještě?
0: Radim odpovídá, jo.
2: OK.
3: To jsou takové ty týčky, které to auto drží, nebo ne. A nebo to jsou takové ty někdy gumové věci, co si zdrkáme do pusy, když to je dlouho na vzduchu.
0: Jo. Ty jsi někde od Hany, nebo jako co?
2: To by daleko, kdyby vyhrál.
0: Od Brna.
2: Další pojďme ještě originální.
0: Tak počkej, třeba tady Martina Vařechu, jo, tak ten by se proměnil, ten by se vyloženě jako
2: tak
0: na food festival
2: hodil.
0: Tak
2: ještě poslední hlasovka,
0: tak pane Vařecha, pojďte.
4: Ahoj, no hranolky jsou přece smažené brambory.
2: No.
4: Ve tvaru hranolku.
0: Jak sám se tomu zasmál nakonec, slyšel, poslouchej.
2: Za mě tohle bylo a nejlepší, já
4: Ahoj.
2: Jsem to slyšela.
4: No hranolky jsou přece smažené brambory ve tvaru hranolku.
5: Best of Fresh. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Ahoj Ostravo. Zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
9: Letní rande. Stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Já jsem sledoval podcasty, které jste dělali i u jiných interpretů a tam se několikrát říkalo, že to jsou bookingy, které se řeší strašně dlouho dopředu. Můžeme říct, jak dlouho dopředu bylo domlouváno toto, protože tohle určitě nebylo něco, co se vyřešilo v rámci jednoho měsíce, že?
2: To určitě ne. Začalo to spíš jako zbožné přání, nějaká jakoby... nějaká vize toho, že bychom třeba to někdy mohli zkusit. Pak se nám nějak naklonili hvězdy a s jeho agentem jsme se jakoby lépe zpřátelili a když jsme naťukli tuto možnost, tak trvalo asi dva roky do toho, než OK, pojďme to zkusit.
1: Okay.
2: Protože on delší dobu bydlel v Americe, nebylo ho snadné dostat do Evropy, teďka už si koupil zpátky na Ibize nějakou rezidenci.
1: Chatu a, nějakou.
2: No, chatičku, no, nějakou kuču.
3: Za honorát z Vícu. Pravděpodobně.
2: A tak vlastně přišla úplně jakoby super možnost tohle vyzkoušet. A dřív než vlastně jsme se dostali k podpisu a k vyjednávání o ceně, tak ten jeho agent přijel na náš festival jako ne tajně teda, ale byla taková inspekce, aby se podíval, jestli ten náš festival splňuje všechno, co by ten Kelvin jako k tomu potřeboval. Protože s Kelvinem přijede asi 40 lidí, tři traky, dva turbasy, prostě velký ensemble, bude to jako velkolepé.
1: Jasně. Best of Fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův old school. Alešův old school.
5: Duo hamburských DJ schovávajících se pod pseudonymem Brooklyn Bounce bourali 90-kové kluby svými elektrotanečními hity, ale dělali i remixy pro tehdejší hvězdy, jako třeba pro Scooter nebo další a další. Asi jejich nejúspěšnější písničkou však byl hned druhý single nazvaný Get Ready to Bounce. A pozor, jezdí s ním po Evropě dodnes.
4: Alešův old school. Alešův old school.

0: Fresh Radio.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Fresh.
1: Pojďme na to.
2: My máme 12. volajícího. Halo, dobré ráno.
1: No tak to snadné.
3: Ahoj.
1: Ano?
2: Ahoj.
1: Jak se jmenuješ?
3: Ahoj, tady Vladík, dneska po třetí.
1: Vladíku.
2: Vladíku.
1: Jsi
2: 12.
1: A dalších 20, co by chtěli být na tvém místě, jo? Tak první krok k úspěchu máš za sebou. Já teď předávám slovo Georgeovi, který ti řekne soutěžní otázku.
4: Ahoj. Ano. Nás by zajímalo, kolik nominací na Grammy měl Calvin Harris?
3: Tak to...
4: Pohledám.
1: No, dáváme ti ještě posledních 10 vteřin. 10,
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: 5 nominací.
4: Kolik?
3: 5 nominací. Já mám 5 nominací na Grammy a jedno vítězství za nejlepší videoklip v roce 2013.
4: Dobře, to znamená...
2: Ty jsi nějaký chytrý teda. Takže co to znamená teda?
4: Co to znamená, když má 5 nominací a jedno vítězství? Takže těch nominací bylo kolik?
3: No, tak má 5 nominací a jedno vítězství, takže 6.
2: Vladíku, jdeš nabít slona!
0: Best of Fresh.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh. Kdybychom tak monitorovali to, jak se nám daří s Mexikem.
1: Mexikem.
0: Kolik gólů, to bude, já věřím tomu, že my budeme vstupovat co 10 minut a budeme říkat ano, a nebo taky ne.
1: Ne, to by se... Máme ho tam
0: ne,
1: dalšího,
0: ne, Honzi,
1: no.
0: To je nepříjemná aura. Tohle takhle nic nevyřešíš. Takhle ne, to určitě ne.
1: Já bych donesl Moni popcorn, kýbl popcornu bych donesl. Jo. Nějaké dobré pití. A
0: víš
1: prostě
0: co?
1: Budeme koukat.
0: Tak se hecneme. Jestli od vás dostaneme alespoň 50krát ano, z toho množství prešáků, kteří nás právě teď posloucháte, protože
1: ano.
0: Varianty jsou na frekvencích, že jo?
1: Dabu.
0: Aplikace,
1: ano,
0: webové
1: webu.
0: Stránky, tak pokud aspoň 50krát nám dáte ano, tak my to přehodnotíme a dáme si teda
1: noční vysílání. Noční vysílání ve čtvrtek 25. června budeme fandit českým klukům, ale stojí to na vás, ptáme se tedy, jestli opravdu tady máme být. Dejte jo. Vědět.
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: Může nějaká zpráva napřímo?
0: Zatím ne.
1: Výborně. Tak
0: on
1: my se vyspíme.
0: Budeš mít sladké sny.
3: Best of.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Premium Lumíra Moskovského.
1: Jdeme za Popíkem. Rumunská zpěvačka Ina v roce 2009 vydává veliký hit nazvaný Hot. Track s typickým rumunským dance soundem ovládá evropské hitparády a odstartovává její kariéru. Byla to ukázka toho, že i východní Evropa dokáže udělat globální dance hit. Tak jedem, Hot.
0: Millennium Lumíra

0: Best of Fresh.
1: Připravená? Opravdu, opravdu hodně připravená?
2: Honzi, nesnaž se mě zmást, já jsem připravená dobře. Tak jako nikdy.
1: Dobře.
0: To nejlepší z rána.
1: Tak pojďme na to. Hitovka číslo jedna, kterou ti nabídnu, nemáš to jednoduché hned ze startu. Calvin Harris, Blessing.
2: Jo, Calvin Harris je boží.
1: To je topka, veď? Je to, Lačka je postavena vysoko.
2: A nejlepší headliner tohoto ročníku a Sopro. Myslím si, že tuto je asi nejdražší položka, kterou kdy Beatsy řešili, ale to se dozvíme v rozhovoru.
1: I v mých očích je to možná nejlepší jméno. Dobře, pojďme dál. Dimension Angels.
2: Je to boží, ale Calvin Harris jako vyhrává za mě.
1: Calvin je Calvin?
2: Calvin je Calvin v tomto případě.
1: Dobře, OK, pojďme dál. Marshmallow Phoenix.
2: Ježiš. Tak ten nakopal Calvina Harrise do lopatek.
1: Takže Marshmallow.
2: Tak jo, no.
1: Marshmallow
2: je
1: mimochodem
2: nerada, pozor. Nerada.
1: Je třeba taky říct, že Marshmallow vystoupí ve čtvrtek, jo?
2: Je to tak.
1: Dobře, pojďme dál. Nemáš to jednoduché a jednoduché to mít nebudeš, protože nabízím Rehaba Believe.
2: No
1: dorazí
2: jo.
1: Do Ostravy. Mimochodem vystoupí, promiň, taky ve čtvrtek.
2: No tak tady máme number one novou.
1: Ne.
2: Opravdu, no.
1: Believe?
2: To se to fakt líbí.
1: OK. Hele, jo, další možnost je Dimitri Vegas.
2: Dobrý, ale ta předchozí prostě jako...
1: Stále. Sobotní headliner, o něm asi nemusím dlouze mluvit, ale se všichni známe a tohle je poslední ukázka. Alesso, If I Lose Myself.
2: Ta se navíc vysloveně hodí, já to úplně vidím na té stage, jak se to tam všechno rozvlní, ale já asi mnohé překvapím, ale v mých uších stále zní Believe.
1: Takže Rehab vyhrává?
2: V tomhle případě ano,
1: Rehab
2: ale
1: je ten nejlepší z rána?
2: Těžká volba, protože oni jsou všichni super.
1: Jež. Moni, rozhodla se, je to
2: no,
1: jasný.
2: Rozhodla jsem. Moje srdce rozhodlo, moje uši rozhodly.
0: To nejlepší z rána.
1: To nejlepší z rána je dneska Rehab Believe. Rehab mimo jiné vystoupí, prosím pěkně, ve čtvrtek. Bude to velká jízda, protože on to prostě umí a my se na něho moc těšíme.
0: Best of Fresh.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Víkend na chatě. Stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: TechTok. TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Jirko, ty jsi přišel hlavně z toho důvodu, aby si nám poodhalil ty nejhlavnější headlinery, ale my už to všichni víme, že tam bude Calvin Harris.
2: Právě.
1: Tak nám jenom v úvodu řekni, jestli je to fakt jako nejdražší položka, kterou jste kdy pro Beatsy řešili.
2: Je to tak. Je to tak. A bylo to tak trošičku, nechci říct úplně náhoda, protože my jsme samozřejmě si říkali, že jednou dostat Calvina Harrise k nám by bylo teda úžasné. A ono se to tak nějak jakoby našlo tu cestičku k sobě, ten náš festival a on, respektive jeho management, jeho agent a toto. Takže v momentě, kdy vlastně to přišlo, tak jsme si říkali, wow, tyjo, my vlastně můžeme to zkusit, jestli na to budeme mít. Samozřejmě ta finanční hodnota je...
1: Je kolik? No,
3: museli jste si půjčit? Museli jste si na to půjčit? To řekni.
1: Složili se všichni.
2: Takovýhle headlineři jsou v nižších milionech eur.
1: No, nižších milionech eur, jo?
2: Ano.
3: No tak to je skoro jak můj honorář za moderování akce. Ne, asi srandu.
1: Já jsme slyšeli ten smích u toho rádia, ale až sem to šlo. Best of Fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův Old School. Alešův Old School.
5: Nejúspěšnější boybandová kapela všech dob, prodali celosvětově 100 milionů alb, tedy Backstreet Boys, od kterých si dáme vlastně první celosvětový hit Quit Playing Games With My Heart. Oni sice předtím už měli We've Got Going On nebo Get Down, ale tenhle song jim k nohám položil celý dívčí svět, vlastně i chlapecký. Pozor, po letech se znovu vrátili, nové hity, nová deska, a taky byli na koncertě v Praze.
4: Alešův Old School.

0: Rádiu. Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Tech Talk.
8: Tech Talk.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Kedy si bol súčasťou najsledovanejšieho manželského páru, dneska má mať Brad Pitt na manželstvo úplne iný pohľad, chudák. No presne ním teraz budem v škandále pokračovať, hoci po jeho boku už niekoľko rokov žiari krásna Inés de Ramón. Podľa zákulisných informácií sa ďalšia svadba ani zďaleka nechystá. Hollywoodský herec si po turbulentnom období údajne užíva pokojnejšiu etapu života. Po boku šperkárky sa objavuje na premiérach, dovolenkách, spoločenských udalostiach a podľa zdrojov z jeho okolia je ich vzťah harmonický. Napriek tomu sa špekulácie o zásnubách zatiaľ nenapĺňajú. Zdroje pre zahraničné médiá tvrdia, že Pitt sa do ďalšieho manželstva nehrnie a po dramatickom rozvode s Angelinou Jolie si chce totiž lásku užívať bez papiera. Ex-manželia sa dlho sporili aj o francúzske vinárstvo, no a hoci samotný rozvod bol uzavraný, právne spory okolo majetku podľa zahraničných médií pokračovali aj neskôr. No nemá to veru jednoduché, keď má toľko peňazí, nemá.
0: Skandál s Marikou.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
0: TikTok.
11: TikTok.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
11: TechTalk.
12: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
13: I get those goosebumps every time, yeah.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: rádu.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh. A oni to prodali tu lékárničku, říkala, jo, tak tady, to jsem, ten jsem si minule vzal, protože jsem potřeboval, díval jsem se 2023, ale hlava mě přestala bolet, takže funguje.
1: Dobře. Jo, super, no, říkám, to funguje, to oni straší, víš, občas mívám takový ten zánět mezi prstama a byl jsem s tím u doktora, ten mi napsal nějakou super speciální mast, kterou oni museli smíchat. Jo? A říká mi, normálně nikoho neposlouchejte, ta mast vydrží v té ledničce i 10 let.
0: Wow.
1: Jo? A já už si občas, to se objeví jednou, dvakrát za rok a to prostě stačí na noc namazat a potom po druhé na noc namazat, ono to zmizí. Je to dobrý. A já už ji mám v té ledničce fakt jako 6. rokem.
0: Jo? Tak ještě 4.
1: Úplně v klidu. Já myslím, že ji mám možná až do smrti.

0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
5: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Belgické duo Filterheads vytvořilo single Imania s experimentálním rytmům inspirovaných africkou jam session. Tu testovali přímo na tanečním parketu. Skladba spojuje tradiční etnozvuky a evropské techno. No a nese náboj nového Filterheads světa. Belgičtí Filterheads patřili na začátku milénia mezi nejžádanější remixéry pro globální DJskou elitu světa.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Láska nepozerá na občiansky preukaz, aspoň nie v Hollywoode. Mnohé slávne osobnosti randia s partnerami, ktorí sú od nich mladší o desiatky rokov. Od hudobných legend až po Oscarových hercov a práve nimi budem dneska pokračovať. Viaceré celebrity si našli partnerov, ktorí by vekom mohli patriť skôr ku generácii ich detí. Tak napríklad Brad Pitt a Inés de Roman, rozdiel 29 rokov. No po ostro sledovanom rozvode s Angelinou Jolie, s ktorou má Brad 6 detí, si herec našiel lásku po boku šperkárskej manažérky Inés. Ženica ale už nechce. Marak, chápem ho. Alebo taká Cher a Alexander Edwards, rozdiel 40 rokov, no tak tu sa tomu hovorí skutočne láska. Spevácká legenda Cher má 80 rokov, no v láske sa rozhodne neriadi číslami. A ešte mrknem na Madonnu Aikeho Morrisa, rozdiel 37 rokov, ani Madonna sa nikdy nebala ísť proti očakávaniam. A vraj to super, Madonna má konečne chuť žiť naplno. To znie dobre, že? Ďalšie chutné vekovo rozdielne páry tu mám hneď po muzike, teším sa.
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Mami, mami, mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
14: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

DJ Horse. Groove. Selekci soulful a deep house music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove.

Příjemný a pohodový podnělní večer, posloucháte Fish Radio za mikrofonem, mixážními pulty, gramofony Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Máme tady groove číslo 137, vinylový, opět Afro Music, Jazzy, Breaks, Deep a Underground dnes večer. A vše živě z vinylu.

Dnes to máme hudebně zaručeně takové, že tyhle tracky jen tak neuslyšíte a i na vinylech prakticky se nedají sehnat jen tak, skoro nedostupné, aspoň první tři. Dříve Maxinal, Reflection na Quest, americký label, aktuální věc, číslo dvě, White Label a Jo Afričan Regan Ruler, Till Cups Come Knockin' z EPčka Limited Cuts, číslo jedna, vyloženě Vinyl Only na Mr. Bear. A teď další rarita, africké rytmy, Kenius Jackin Klusel, Bola a African Basement, Downward Staircase, schody dolů, African Basement EPčko a na Second Rhythm, modrý, krásný, americký výrysek. Posloucháš Groove Live.

posloucháš Groove a právě s mým dnešním hostem, který přišel jen tak se podívat za mnou do studia, ale ještě Mogrodským si říkáme, jo, to je pohodička, balzám. Trojice z Jihoafrické republiky, Vinny Da Vinci, June Jazin a Senel Fakati. To je nějaká zuluština nebo co. A skladbička Tui Saba na Audio House, Jihoafrická republika. Distribuce z Itálie, Novertonk Records. Užívejte dobré muziky. Posloucháš Groove Life.

Před chvíličkou jsme slyšeli něco z archivu Eddie Kempna, čili Dirty Rolls vydal věci nevydané na vinilu, které byly pouze digitálně kdysi, a teď vydal pár věciček ve sbírce Classics on Vox na Peng Records. A jedna z nich byla právě It's Hot in Africa, Magic Soul Spoken Word Mix. A teď z dvojvinilu promo roku 2023-2024, tak nějak přelom. Raritní věc z New Yorku a spol přesně s tímto názvem. Make my body shake. Make the speaker shake. A příznačný název Shake Banger. Banger Records Group. DJ Punch Zanzibar.

Dohrál Jevan a Latin Deep ze stejného dvojvinulu jako ta předchozí věc Make My Body Shake, Make the Speakers Shake na Banger Record Group. A teď balzám pro mě určitě genius z Jihoafrické republiky June Jazin a Children Pray, label Are You House. Užívejte, posloucháš Groove živě Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Fresh Dance Party!

19.06, sobotní taneční podvečer, bohužel, musím použít slovo bohužel, už mi není 20, tak sice jsem měl na dnešní večer plno novinek, ale tak nějak jsem je zapomněl nahrát na flešku a domů už bych to nestihl otočit, tak jedeme dneska výjimečně retro special. Možná to někdo uvítá, že jo? Staré, no staré, zas tak staré ne, prostě klubové, houseové hity, které letěly posledních 15, 10, 20 let. A abych měl o čem hovořit, tak jsem tam si k tomu najdu nějakou zajímavost. Tak doufám, že to odpustíte, promiňte na druhou stranu, možná je to zase vítaná změna. Přece jenom, stará muzika funguje vždycky líp než ta nová.

taková klasická hláška. Maminka to vždycky říkala, mama told me. Já, mamke se mají poslouchat. Tohle je song z roku 2020. Dneška patří mezi takové hity, které když pustíte v klubu, tak většinou to vytahuje lidi na parket. Ale dáma, která tenhle ten song naspívala v původní verzi, protože tohle je taneční mix, který udělal David Penn a ten song posunul úplně do jiné galaxie, tak ta dáma, která to původně naspívala jako takovou pohodovou písničku, americká spíše herečka než zpěvačka, Alex Newell, jako zatím upřímně žádnou velkou díru do světa filmu neudělala, jsem tam nějaký seriál a podobně. Ale co se týče jejího hlasu, tak ten je prostě dobrý, protože nejenom, že zpívá sama, ale taky už zpívala třeba Clean Bandits anebo Blond. Takže hlas má skvělý.

Jeden ze stěžejních stavebních kamenů novodobé taneční muziky. Legendární Armand van Helden. Ještě jednou dobře. Armand van Helden. A jedna z jeho největších pecek, Funk Phenomena. Song, který je dodnes úspěšný, dodnes se remixuje, ale vesměs se hrává ta původní verze, protože je prostě nedostižná. Dokonce je tak hodně ceněný, že Billboard, který loni dával anketu 100 nejlepších tanečních songů všech dob, ho dal na nějaké 60. místo.

Svého času taky poměrně velký hit, který z toho klubového světa malinko přerostl i do toho komerčního, protože i rádia a i televize, které nevěnují úplně prostor klubové muzice, tak to dávali v té době. Britský projekt, který si říkal Big Fella, a dá se zařadit do kategorie One Hit Wonder, ale neúplně přesně, protože oni vydali jediný song, ani předtím, ani potom nic dalšího neudělali. A možná taky dobře.

Tohle je přelom mlyny a někdy kolem roku 99-2000 vznikla v Itálii taková banda několika italských DJů, kteří bohužel tady pro ně nic většího už nikdy neudělali. Říkali si jakože Black Legend a svou díru do světa udělali na tom, že vytáhli 70-kové hity Barryho Whitea, což v té době byl obrovský americký ikonický zpěvák. Měl desítky velkých songů a hodně i hitů. Asi ta nejznámější singlovka je Let the Music Play, ale já jsem vybral schválně jinou. You See the Trouble in My Eyes.

watch with Bruce Lee.

A když si tak výjimečně můžu hrát i tak trošku sám pro sebe, tak samozřejmě nemůžu chybit mý oblíbený Pet Shop Boys. Song, který byl jejich první v roce 1982, 1-3 nějak v té době. A je to dodnes jeden z největších hitů, které vydali. Těch mají taky desítky. Mimochodem v roce 2012 taky byl na ceremoniálu v olympijské atmosféře londýnských olympijských her. Tam naživo vystupovali na stadionu. A tohle je verze, která vznikla pár let zpátky od nějakého remixera. Myslím, že Block and Crown. A solidní. Pravda, je ten hlas někoho jiného, ale je to snesitelné.

Jo, ideální song na dnešní den, Sun is shining, sluníčko, jede bomby. Ještě stále je tuhle tu pozdní, dneska je vlastně nejdelší, jak jsem to tady minulou sobotu rozebíral, nejdelší den, co se týče denního světla. Vlastně zítra technicky, ale poslední sobota, kterou stihneme, je dneska. Od té příští soboty už to zase bude klesat, ten čas, kdy sluníčko svítí a respektive je světlo. Ale nevadí. Bob Marley, jedna z výrazných postav kultury a hudby, a jeho song původně vydaný v roce 1971. A co si budeme povídat, pokud se staršího data, tak znáte velmi dobře i tu původní verzi, protože ta se hrála léta a léta. No ale pak se objevili chlapci zvaní Funkar Star Deluxe a v roce 1999 udělali tuhletu houseovou pecku. A dokonce to udělali tak dobře, a to jako fakt ne každý může říct, že byli jedničkou jak v americké taneční hitparádě, tak v britské hitparádě. A takových songů, které byly jedničkou na obou kontinentech, těch je fakt málo. Fresh!

ve své podstatě hodně starý, hodně fousatý song a jeden z mnoha, který ho použil a vysamploval ve své době moderněji. A jeden z mých oblíbenců v té době, Curtis Mandronic, u něj byl takový paradox, že on se narodil někde na Jamajce, mám pocit, a začínal jako reggae a hiphopový DJ. A pak se vypracoval v té první dekádě mezi takové, řekněme, nejuznávanější houseové producenty. A tahle pecka zvaná 77 Strings, jak už bylo řečeno, byla udělána xkrát předtím, byla udělána xkrát po něm, ale podle mě on tomu dal asi největší šmrnc. Ale přiznám se, vůbec netuším, co dělá poslední léta, dlouho jsem o něm neslyšel. Údajně žije zpátky v Jižní Africe, nebo někde prostě se přestěhoval do těch končin. A jestli dělá muziku, nedělá, netuším. Fresh Dance Party!

jeden z hudebníků, jeden z DJů, taky producentů, který mě, řekněme, posledních 10 let baví mezi, no, jakože nejvíc, ale ne přímo on nejvíc, ale v takové té skupině, co máte každý nějakého oblíbence, tak prostě mám ho zařazeno mezi své oblíbence. Dokonce už dvakrát nebo třikrát byl tady opatroníž ve fabriku, ale ani jednou jsem ho nebyl. Ale muzika dobrá. Pravda, ne vždycky. Občas dělá takové deepové věci, kterým chybí trošku ta energie, nebo energie. Energie tam je, ale ta melodie tam mi chybí. A tohle je dobrá věc. Ain't got no home. Ještě nejdem domů. I když já dneska zdrhnu něco dřív.

Původně taková disco-hitovka z 70, možná 80. A vlastně v téhle úpravě po druhé dnes večer Armand van Helden, ale tady se svým kámošem projektu zvaném Daxos, tedy s A-Trackem. A Say Captain Say What? Tehdy, ale to je pár let, kolik, tak 5-7 let? No možná něco víc, ten čas letí. Tomu starému disco stylu dali pořádné koule.

To je vlastně taky song o paření. Taky počátek 80. a tehdy velká taková ikona pop biznisu Grace Jones. Dáma, která měla kolem sebe to správné tajemno, dokonce randila i s Andy Warholem a s jinými slavnými, s Davidem Bowiem. Pak se mihla v jedné bondovce, teď nevím ve které, hrála tam paní tajemnou. No a krom toho taky zpívala, vesměs to bylo hitové ty záležitosti. Původně Jamaicanka. Ještě žije, teď jsem chvilku přemýšlel, ale myslím si, že ještě žije. A tohle je zase taneční verze, kterou několik desítek let později udělali Funkstar Deluxe. A udělali to se ctí. Dobré to je.

Ale by se dal taky Clean Day Night poznačit jako kultovka těch předchozích dekád. Projekt, který si říkal Horně United. Jinak to byl nemoc známý DJ Oliver Fallen, Farnell, nějak tak prostě. A měl dva takové velké hity, tenhle Stay Together a pak ještě jeden, teď si nespomenu z hlavy. Když jsem nedávno pátral, jak na tom je, tak v roce 2015 zase muziku takzvaně pověsil na hřebík. Ale to doby se tomu nevěnuje, no možná škoda. Fresh!

tohle je poslední kousek, který mi dneska v dnešní neplánovaně trošku retro, oldschoolové, někdy 20, někdy 5 let zpátky show vyšel. Ale tohle nezní zase tak stará věc. Kolik? 5, 7, víc to nebude. Opája. Mimochodem letos bude na Beats for Love Opája. Tak pro dnešek výjimečně všechno. Utíkám o něco dříve, protože je třeba využít takový hezký večer. Tak dobrý večer, dobrou noc a zase za týden.

0: Radio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: To the world's biggest DJs.
13: That's right.
14: Let's go!
12: This is Spinning Sessions.
15: Yo, what is happening? And welcome to a brand new edition of Spinning Sessions. My name is Greg Jake, and this is episode number 684 already. We've got

best.

0: for a new episode of A State of Trance. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Jsem zvědavej na ten...

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
0: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

kus. Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikin dor, vykradneme celý.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Já jsem Pentanel, míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě dvoustovkou AMG, respekt je vždycky jen vzá.

0: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.